0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavé.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl pláš budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly

0: 15 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
1: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte, podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
2: Sport.
1: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupní vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi a uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.

pussy. Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Rupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Dozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou jezdit vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Rocca Kahanta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života a emocí, které tě chytí od první chvíle. Rocca Kahanta je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a motivaci, a jeho hudba si rychle získala fanoušky nejen v Itálii, ale i po celém světě. Jeho talent a charisma z něj dělají jednoho z nejzajímavějších umělců současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: rána.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: Všední den.
1: Berani, o tomto víkendu vás někdo mile překvapí. Býci, najděte si čas jenom pro sebe. Blíženci, pro svou rodinu zařídíte velkolepé finále prázdnin. Raci, vy si dejte třeba nějakou dobrotu z grilu, to vám udělá dobře. Lvi, vaše charisma bude na vrcholu. Pany, dopřejte si nějakou super akci. Váhy, rozhodně nebrečte nad koncem léta. Štíři, ve dvou se to lépe táhne a taky se víc vypije. Střelci, natáhněte se na gauč a užívejte si lenošení. Kozorozi, naplánujte si výlet na místo, kde jste ještě nebyli. Vodnáři, během volna získáte zpátky ztracené síly. A co my ryby? Prý dokážeme z ničeho vytvořit problém, ale taky senzační vík.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladný. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přineseme víc.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Jakea, amerického zpěváka a producenta, který se rychle stal jednou z nejžhavějších nových tváří v pop music. Jeho hudba je jako osobní deník plný upřímnosti a nápadité melodiky, která ti zůstane v hlavě ještě dlouho potom. Jake je jako kamarád, co ti zaspívá přesně to, co cítíš, a zároveň tě nenechá sedět v klidu. Jeho styl kombinuje moderní pop s nádechem elektroniky a neotřelých rytmů, což tvoří svěží a chytlavý mix. Takže se připrav na pořádnou porci emocí s pořádnou dávkou energie. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. Metric je britský DJ a producent, který ve drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rytmu. Metric umí spojit rychlý beat s chytlavými melodiemi, takže tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tania Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
2: Radio Metropole.
3: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor! Nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím. Doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí. Tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou jezdit vedle dětí. Je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte. My jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. A naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám další zprávy. Důležitý krok v proměně péče o ohrožené děti v Olomouci. Olomoucký kraj pomáhá vytvářet komunitní domácnosti. Dokončil rekonstrukci domu v Bulharské ulici v Olomouci a vytvořil pro 6 dětí z dětského domova Šance Olomouc rodinné bydlení.
4: Dům prošel za necelý rok rozsáhlou rekonstrukcí. Upraven byl plášť budovy, vyměněna okna a změny se týkaly také vnitřní dispozice objektu. Vznikly nové pokoje, prostory pro trávení volného času, koupelna, technické a skladové prostory i další zázemí. Dům je uspůsoben pro bydlení 6 dětí ve věku od 4 do 18 let. O jejich celodenní péči se budou starat vychovatelé a asistenti pedagoga.
3: Doplnila za Olomoucký kraj Lenka Kovaříková.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál budeme moci jezdit v Prostějově na sdílených kolech. Jejich provoz tu bude pokračovat i v letech 2027 a 2028, informuje radnice. Bike sharing poskytne na území Prostějova a v okolí 180 kol, z toho 165 běžných a 15 elektrokol. Českem se aktuálně šíří nová vlna podvodných textovek, před kterými důrazně varuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Útočníci v nich tvrdí, že dlužíte peníze na pojistném a nutí vás k okamžité úhradě. Rozhodně na žádné odkazy neklikejte, podvodníci se vás snaží pouze vystresovat a ukrást vám přístupové údaje k bankovnímu účtu.
0: Sport.
3: Skvělé zprávy ze světa sportu. Olympijský šampion Martin Fuchsa obhájil v polské Poznani světový titul v kanoistice na trati dlouhé 1000 metrů, když se o první místo po silném finiši podělil s maďarským soupeřem. Těsně pod stupní vítězů pak skončila česká závodnice Betlachová, která vybojovala čtvrtou příčku. Padl los pro třetí kolo českého fotbalového poháru. Jakého soupeře budou mít kluby z našeho regionu? Zlín vyzve venku Havířov, Kozlovice se doma utkají s Pardubicemi. A uvidíme taky hanácké derby Prostějov versus Olomouc. Hrací den byl stanoven na 16. září.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Po nočních bouřkách by měl být poslední prázdninový víkend vesměs polojasný a k tomu teploty letní 25 až 27. Výhledově taky v pondělí na Moravě čekáme nějaké ty přehánky anebo bouřky, pak se to uklidní a bude zhruba 25 stupňů. A velmi podobné počasí by pak mělo být také v úterý na první školní den.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday.

0: pole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, o tomto víkendu vás někdo mile překvapí. Býci, najděte si čas jenom pro sebe. Blíženci, pro svou rodinu zařídíte velkolepé finále prázdnin. Raci, vy si dejte třeba nějakou dobrotu z grilu, to vám udělá dobře. Lvi, vaše charisma bude na vrcholu. Pany, dopřejte si nějakou super akci. Váhy, rozhodně nebrečte nad koncem léta. Štíři, ve dvou se to lépe táhne a taky se víc vypije. Střelci, natáhněte se na gauč a užívejte si lenošení. Kozorozi, naplánujte si výlet na místo, kde jste ještě nebyli. Vodnáři, během volna získáte zpátky ztracené síly. A co my ryby? Prý dokážeme z ničeho vytvořit problém, ale taky senzační víkend.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
5: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helfštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helfštín.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
14: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
15: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc. Město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
3: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
4: Sport. Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanchot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třeskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 4:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přeháňky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: Metropole právě dnes.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelína. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička. Přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte na příjmu. Je 29. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten zase. Tohle jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpory jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarinamasmysl.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin! Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy.
4: Olomoucko aktuálně.
3: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
5: Sport. Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
6: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
7: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. U Rýmařova počítejte s dopravní nehodou. Před Rýmařovem auto narazilo do svodidel. Hlídky, radary a policie dneska Olomouc na Brněnské, Velkomoravské i Dobrovského stojí v Držovicích u Prostějova na ulici za Olomouckou. V Šumperku jste viděli majáčky na Jesenické a kousek vedle v Postřelmově. Policie na Přerovsku mezi Prosenicemi a Pavlovicemi, ve městě přímo v Přerově na 9. května a v Kroměříži jste viděli hlídku na Hulínské. Nohu z plynu, dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
8: I've learned to embrace the dark and now every

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.e.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: A jsou tady Tršické hody 29. a 30. srpna. Hudba, stánky, hodové speciality, atrakce pro dospělé i děti. Vystoupí Bon Jovi Tribute, Tereza Mašková, Tanya Olympic Revival a bude toho víc. Tršické hody 29. a 30. srpna. Tršice, Tršice, pobaví nás nejvíce.
2: Všechno, co potřebuje.

Týden je za námi, připravte sluchátka, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. A není shoda náhod, že je to dneska kapela Souhra nehod. Tahle pražská čtyřčlenná altroková kapela sází na energickou rytmiku, syrovou elektrickou kytaru a syntetické klavíry. K tomu se ozývá mužským a ženským hlasem, které sobě prostě parádně ladí. Pokud máte rádi živáky, tahle kapela je něco pro vás. Každou chvíli někde hrají. Kapela momentálně pracuje na své druhé desce, v červenci vydala singl Zopakovat. Přesně ten si teď společně pustíme. Tohle je Souhra nehod a jejich nový song Zopakovat. A nevědět jak.

0: Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
1: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než 2 letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za 2. světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu ze hlídkového letu.
4: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 16:00, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V 5. lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 15:00 zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28, na Moravě, hlavně na jihu možná zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přehánka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Pozor stále, u Rýmařova auto narazilo do svodidel, projíždí se opatrně. Máme tady taky další předchozí nehodu a zvýšený dohled policie v Šumperku v Jesenické ulici na Hartíkově. No a policejní hlídky potkáte taky na D1 u exitu Hulín západ ve směru na Říkovice, stojí u Mořice v opačném směru, měří se v Lulči a přímo ve Vyškově při průjezdu městem. Policejní hlídka je v Bruntále na Jesenické a na D50. Pětce stojí majáčky před exitem na Pajedla. Dobře dojeďte.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: pole, kam vyrazit.
1: Prázdniny vrcholí, náš region doslova přetéká skvělými akcemi. V olomouckých smetanových sadech můžete prázdniny zakončit na Šantovka Family Day s Michalem Nesvadbou, bubenickou školou a dalším skvělým programem. Na olomouckém letňáku startuje Beer Fest. V Bystročicích u Sokolky se od 10 ráno koštuje na Bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš promotým. A pokud milujete hudbu a atmosféru pod širým nebem, v Hanušovicích láká Holba Fest na Reflexi i Kateřinu Marii Tichou. V Mohelnici zní legendární Folkfest, hrad Helštín ožívá kovářským svátkem Hephaiston. A co neděle? Tršické hory nabídnou koncert Terezy Maškové i bláznivý závod Tršický žabák. V Prostějově v neděli startuje gastrofestival Chutě kraje. Smetanovy sady v Olomouci v neděli rozesní muzikálové hity Moravského divadla a v Zoo Olomouc finišuje fotosoutěž o nejhezčí mládě. Užijte si parádní víkend plný zážitků.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
1: Přerov aktuálně.
3: A změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
0: Sport.
4: Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník protináklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům, od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná, srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pozor, aktuálně v Hulíně probíhá triatlon Olympijský Hulmen. Cyklisté transitují od hulínského koupaliště přes Pravčice, Němčice, Rymice, Holešov a další obce zpátky do Hulína. Uzavřené jsou ulice Nábřeží, Žižkova, Komenského a Partizánská. V Kroměříži na obvodové počítejte s fotbalovým zápasem Hanácké Slavie s Prostějovem, je tu taky víc lidí. V Olomouci na Dlouhé ulici a v Prostějově na Brněnské i za Olomouckou očekávejte policejní hlídky. Zvýšený pohyb policie hlásíte taky na D1 u Kroměříže východ, u tohohle exitu, u Přerova na D46 se stojí za exitem Olšany u Prostějova, majáčky jste viděli ve Vyškově v Křečkovské ulici, stojí taky v Prosenicích na Grybovské a ještě opatrně na odstavená auta, jedno je na D1 u exitu Říkovice a na D55 u exitu Otrokovice. Dobře dojeďte.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Muzeum Komenského Přerov vás zve na největší kovářský svátek v Evropě, Hefajston. Již tento týden od pátku do neděle na hradě Helvštín zavoní kouř a zazvoní kovadliny. Kromě kovářského řemesla vás čeká také bohatý doprovodný program. Nenechte si ujít Hefajston od pátku do neděle na hradě Helvštín.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info. Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
1: Rádio Metropole
2: a dopolední chill.
3: Baby, let's go!
4: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 12 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc, město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodně a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
3: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
3: Sport.
4: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třaskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 17:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přehánky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: sobota 29. srpna. Ahoj a dobrý den, poledne s nejlepší muzikou je tu a tak snad máte navařeno, nebo udíte maso jako David, co nám napsal na náš Facebook. Díky, že posloucháte, dobrou chuť i skvělý relax. Za malou chvíli nahlédneme do kalendária a rozebereme, proč Beatles přesně v tento den pověsili veřejné koncertování na hřebík a kdo dnes krájí narozeninový dort. Buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelína. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička. Přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte napříjmu. Je 29. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš? Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy.
2: Olomoucko aktuálně.
1: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
3: Sport. Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
3: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude. Polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojánského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.

0: Sobotní odpoledne 29. srpna nabírá ty správné obrátky a našemu posluchači Marcelovi až teď začíná letní dovolená. Moc díky, že posloucháte naše vysílání a přeju pohodový odpolední odpočinek, ať už relaxujete nebo tvoříte něco na zahradě. Zůstaňte s námi, v téhle hodince ještě rozhovor s top osobností našeho kraje a samozřejmě ta nejmuzika. Dobré odpoledne.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 000, dětská kola od 4 000 a dospělá od 5 000.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.

0: 50 až do 1. září. Kaufland.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce.

0: To se vyplatí.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů, ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo, mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím. Doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně Rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna. Potkáme řeku říčku Březnou. A po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova bez aut, ale to údolí říčky Březné je ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte, my jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné a naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
3: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s hrdostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
2: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
4: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28. Na Moravě, hlavně na jihu, možná zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přehánka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Ahoj a dobrý den, za volant začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená strašná.

0: hit za hitem a druhá polovina dnešní soboty 29. srpna běží a doufám, že se nenudíte. Přeju vám pořádnou dávku dobré nálady, ať už odpočíváte s rodinou nebo jste v práci. Za malý moment si posvítíme na nejnovější zprávičky a témata, o kterých se právě teď nejvíce mluví na našich regionálních webech, tak buďte s námi. Přeju dobré sobotní odpoledne.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama, rostlina.

0: 4,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Už tento pátek startuje 23. ročník Hustopečských dnů. Vystoupí kapely Panoptiko, Midnight, František Nedvěd mladší, Bubeníci, Václav Neubarta a další. Bude občerstvení, výstavy, lov ryb a pro děti atrakce a zábavná show s Jirkou. Hustopečské dny od pátku do neděle. Více na ihustopeče.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ahoj a dobrý den. Víme, o čem se píše na regionálních webech. 5 stříbrných stříkaček a desítky kulinářských zážitků nabídne tuto neděli oblíbený festival Chutě kraje. Tentokrát je v prostějovských Kolářových sadech. Návštěvníci se můžou těšit na vaření s kuchařskou hvězdou Markétou Hrubešovou, koncerty Heidi Janků a desítky stánků s lokálními specialitami. Více na webu chutekraje.cz. V Olomouci na Nových sadech otevřeli unikátní kulturně edukační centrum, zkráceně KEC, za 138 milionů korun. Budova poslouží nejenom jako nové dílny pro Moravské divadlo i filharmonii, od září tady vyrostou i noví osvětlovači a zvukaři v rámci oboru jevištní technologie, píše iDnes. Ve Vyškově rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje a je za desítky milionů korun. Návštěvníky už teď potěší opravená lodžie, nová kavárna v domku zahradníka i spoustu zeleně. Slavnostní otevření bude 12. září, píše Vyškovský deník. Teď už víme, co je nového na regionálních webech a pokračujeme. Hit za hitem, hezký víkend.
0: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
0: Přerov aktuálně.
2: Na změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
3: Sport. Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti Náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná, srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maximálně 21 až 26. Ale pořád docela slušné. Co myslíte?
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nejlepší muzika tady a teď a sobotní odpoledne 29. srpna nabízí skvělou příležitost vyrazit ven. Díky moc vám za skvělou společnost a přeju odpoledne plné energie. Pokud ještě nemáte plán, za okamžik vytáhneme tipy na víkend. Naposledy v létě můžete navštívit Muzeum veteránů v Hradčanech na Mlýně nebo zajet na vyhlášený Guláš Fest do Bystročic. Buďte s námi!
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří

0: Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: 29. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb od 27. do 29. srpna v Olomouci. Přehlídka zahraničních i českých vojenských orchestrů, chrámový koncert, open air koncert i ukázka a prezentace vojenské techniky. Více na mfvh.olomouc.eu.
1: Radio.

0: Tam je můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Prázdniny vrcholí, náš region doslova přetéká skvělými akcemi. V olomouckých smetanových sadech můžete prázdniny zakončit na Šantovka Family Day s Michalem Nesvatbou, bubenickou školou a dalším skvělým programem. Na olomouckém letňáku startuje Beer Fest. V Bystročicích u Sokolky se od 10 ráno koštuje na Bystročickém gulášfestu, kde potkáte i náš promotým. A pokud milujete hudbu a atmosféru pod širým nebem, v Hanušovicích láká Holba Fest na Reflexi i Kateřinu Marii Tichou. V Mohelnici zní legendární Folkfest, hrad Helštín ožívá kovářským svátkem Hefajston. A co neděle? Tršické hory nabídnou koncert Terezy Maškové i bláznivý závod Tršický žabák. V Prostějově v neděli startuje gastrofestival Chutě kraje. Smetanovy sady v Olomouci v neděli rozesní muzikálové hity Moravského divadla a v Zoo Olomouc finišuje fotosoutěž o nejhezčí mládě. Užijte si parádní víkend plný zážitků.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole. Oh.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Elektromobilitě pomůže Olomouc, město vytipovalo 30 míst pro vznik nových veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nabíječky mají vyrůst hlavně na sídlištích. Financování chtějí radní řešit začátkem příštího roku.
0: Kroměříž aktuálně.
2: Na povodně i sucho chce být připravená Kroměříž. Město si nechá vypracovat studii krajiny za 2,5 milionu korun k plánování opatření proti povodni a suchu. Studie pro město a okolí by měla být hotová do konce roku 2028, informuje web města.
3: Hlas lidu.
2: Jsme spokojení se zdravotnictvím v České republice? Ve většině ano. V průzkumu Health Report vyjádřilo spokojenost v průměru 75 lidí ze 100. Důvěra v české zdravotnictví navíc roste. V roce 2024 bylo spokojených v průměru 68 lidí ze 100.
3: Sport.
4: Více než 500 ligových startů v akci, velká sousedská derby i souboje obávaných kanonýrů. Sobota přinese fotbalovou smršť po celém regionu. Ve 4 odpoledne přivítá Šternberg Lanžhot s ligovou legendou Petrem Buchtou. Neporažená Holice vyzve Olešnici a po 9 letech vypukne třeskavé derby v Chomoutově proti Horce nad Moravou. O 17:30 se bojuje v Blatci nebo Těšeticích, tak vyražte zafandit svému týmu. Díky, že posloucháte. Jedeme dál. Počasí a doprava připravena.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Sobotní obloha se po pátečních bouřkách uklidnila, oblačnost i deště na východě ustupují, čeká nás příjemné, většinou oblačné až polojasné sobotní počasí. Přeháňky se objeví jenom málo, když už tak na horách. Teploty přes den příjemných 22 až 26, na jihu Moravy i 28 stupňů. Západní vítr bude slábnout, čeká nás ideální večer na procházku nebo posezení venku. Víme, jak bude.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojanského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
6: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.

0: 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
1: Děkujeme, že nás ladíte. Upřímně, kdybychom věděli tyhle top 3 letní tipy, tak prázdninové stanování s dětmi bychom si užili mnohem více. Ano, chystáte se s dětmi pod stan? Tak my máme 3 drobnosti, které vám můžou zachránit noc. Za prvé, stan nikdy nestavte v nejnižším místě louky. Když přijde noční déšť, voda teče dolů a my se probudíme doslova v bazénu. Za druhé, dětem přibalme teplé oblečení na spaní. I po horkém letním dni může teplota nad ránem klesnout klidně pod 10 stupňů a ve stanu bývá překvapivě chladno. A za třetí, ani ve dne, ani v noci nenechávejme otevřené jídlo ve stanu. Přiláká mravence, vosy nebo další nezvané návštěvníky. Všechno je proto lepší uzavřít do uzavíratelného boxu a nebo hodit do auta. Příjemné pohodové stanování, super rodinné zážitky a minimum komárů.
0: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Tohle je Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Globus Olomouc se mění na největší papírnictví ve městě. Školní potřeby i balení učebnic a sešitů vyřešíte na jednom místě. Váš Globus Olomouc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy.
3: Olomoucko aktuálně.
2: Sledujeme stavební práce v Litovli. Vzniká tu nový chodník a opravou prochází historický svatojánský most. Nový chodník se staví na Olomoucké ulici v části Chořelice a bude mít nové osvětlení. Hotovo bude v říjnu. Litovel taky pracuje na opravě svatojánského mostu. Rekonstrukce za asi 11 milionů korun zachová nejstaršímu mostu na Moravě historickou podobu a zpevní kamenné zdivo. Jednosměrný provoz se na něm obnoví v prosinci.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kam s dalšími auty? Otázku řeší i město Vyškov. Vznikne tu příští rok nový dvoupodlažní garážový dům u základní školy Tyršova. Objekt pro 75 aut nabídne 50 samostatných garáží a stání na střeše. Prodej garáží investor přednostně nabídne obyvatelům z nejbližšího okolí a pak půjdou do volného prodeje, píše o tom Deník.
4: Sport. Víkendové zprávy pokračují regionálním sportem. Třetí kolo fotbalového MOL Cupu přinese pikantní regionální řežbu. Nasazená Sigma Olomouc zahájí pohárovou pouť na hřišti druholigového Prostějova, takže nás čeká třaskavé sousedské derby. A skvělý los mají i divizní Kozlovice. Senzace minulého kola, která vyřadila obhajce trofeje z Karviné, přivítá před vlastními fanoušky prvoligové Pardubice. Hracími termíny jsou středy 9. a 16. září, tak si s námi udělejte čas na pořádný pohárový fotbal. Další zprávy v zádech, před námi počasí, doprava a hit za hitem už za moment.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Po nočních bouřkách počasí velmi příjemné, svěží vzduch, ranní a noční teploty 16 až 12, víkendové odpolední potom 22 až 26 stupňů Celsia. Letní deště z minulých dní zlepšily podmínky v lesích, máme ideální šanci vyrazit na houby. Sluníčko bude mít postupně navrch, vzduch se začne ohřívat a to houbám přeje. Víme, jak bude, polojasno, místy přehánky, teploty 22 až 26 stupňů.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Ahoj a dobrý den, za volant, začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova, město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report, šťastnou cestu všem.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hit za hitem a parádní rádiové odpoledne pokračuje. Jsme vaše letní rádio a zdravíme do Chropině Nahody. Za malý moment otevřeme kalendář a podíváme se na osmdesátiny legendárního dálkaře Boba Beamona i svátek všech nositelek jména Evelína. Bude toho víc, tak držte naše vlny.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Metropole právě dnes.
1: Ahoj a dobrý den, taky 29. srpna. Svátek má dneska Evelyn a Evelina. Kdo s nimi krájí dort? Osudových 80 slaví legendární americký dálkař Bob Beamon. To je chlapík, který na olympiádě v Mexiku v 68. skočil 890 cm a ulétl všem o půl metru. Svíčky na dortu svoukává i fotbalová hvězda stříbrného Eura 96 Radek Bejbl, hokejový vícemistr Martin Erat nebo režisér kultovního filmu Návrat idiota Saša Gedeon. Ještě hudební perlička, přesně před 60 lety odehráli ikoničtí Beatles v San Francisku svůj vůbec poslední veřejný koncert. Od té doby hráli už jen ve studiu nebo na malé střeše. Užijte si dnešní oslavnou sobotu a zůstávejte na příjmu. Je 29. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď ve zprávách. Z olomouckého sloupu nejsvětější trojice mizí po více než dvou letech lešení a restaurátoři ukazují obnovenou světlou konturu pískovcové památky UNESCO. Restaurátorské práce za 30 milionů korun ovšem nekončí. Bezpečnostní ohrazení u sloupu ještě zůstane. Odborníky totiž čekají další práce ve spodní části památky, dále taky v prostoru kaple uvnitř sloupu a taky oprava osvětlení okolo památky. Jde o minimálně další 2 měsíce činností. Hrdinství československých letců v bitvě o Británii za druhé světové války ocenil prezident Petr Pavel při pražské premiéře filmu Osamělý vlk. Snímek připomíná stíhací eso Josefa Františka, rodáka z Otaslavic na Prostějovsku, který v Prostějově vystudoval leteckou školu.
4: Jo, mě vždycky zajímaly příběhy našich pilotů Británie, protože se o nich dlouho nemluvilo a vlastně v době před 89. málo kdo věděl, že vůbec nějací existovali. Když člověk se potom seznámil s tím, co všechno dokázali, tak si řekne s radostí, to je úžasný, jak tak malinká skupinka dokázala udělat tak moc nejenom pro Británii, ale i pro nás.
3: Váleční pilot Josef František jen během poslední fáze bitvy o Británii v září 1940 zaznamenal 17 prokázaných sestřelů. 26-letý pilot zemřel v říjnu 1940 po havárii při návratu z hlídkového letu.
1: Sport. Nedělní fotbalový program na Šumpersku a Jesenicku slibuje parádní podívanou. Hlavním tahákem, který startuje ve 4 odpoledne, je duel Zábřehu, který na svém hřišti přivítá nový Jičín. V páté lize se ve stejný čas odehraje napínavá bitva mezi Velkými Losinami a Bělotínem. Od 14:30 to začne vřít v Žulové, ta změří síly se silnou Lesnicí a od 3 odpoledne zase v neděli vyražte zafandit třeba do Podolí na souboj s Libivou. Vypadá to na skvělou fotbalovou neděli. Vemte dresy, vyražte na svůj stadion a podpořte naše domácí týmy. Počasí a doprava následuje. Hezký víkend.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
1: Víkend nabídne ukázkové letní počasí. Sobota 22 až 26, v neděli i 28, na Moravě, hlavně na jihu možná, zase padne tropická třicítka. Pouze na severu a severozápadě při přechodě zvětšené oblačnosti sem tam drobná přeháňka. Užijte si poslední srpnový víkend tohoto roku naplno.
2: Radio Metropole za volantem.
1: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na třicítku musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.

0: podvečer, sobota, tohle rádio a náš letní playlist v plném proudu. Zdravíme do Kunovic, kde už to pomalu rozbaluje Argema na oslavách obce. Ze studia přeju parádní start do sobotního večera a za moment další super host tohoto týdne v našem vysílání.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další reklamní rozhovor. Hledáte novou práci, lepší peníze? Zkuste štěstí ve společnosti John Crane v Olomouci a taky u Hněvotína. Vysílá s námi personalistka Pavlína Pavlicová. Dobrý den, Pavlíno.
2: Dobrý den, Lukáši, děkuji za pozvání.
1: Představte nám firmu John Crane.
2: John Crane je světový lídr ve výrobě mechanických ucpávek, spojek a dalších těsnicích systémů s více než 100letou tradicí. Naše produkty pomáhají zajišťovat spolehlivý provoz zařízení v celé řadě odvětví: potravinářský, farmaceutický, papírenský průmysl nebo rafinerie.
1: Naši posluchači si teď říkají, no dobře, a co jako zaměstnavatel, pokud u vás máme pracovat, nabízíte?
2: Nabízíme zajímavé pracovní uplatnění především ve strojírenství. Dnes u nás pracuje více než 630 zaměstnanců v celé řadě profesí. Od obráběčů kovů, skladníků a dispečerů až po techniky, konstruktéry, inženýry, obchodníky nebo servisní specialisty. Díky širokému portfoliu zákazníků po celém světě nabízíme stabilní zaměstnání i dlouhodobou perspektivu.
1: Ten dělá to a ten zas tohle, jaké pozice obsazujete nejčastěji?
2: Dlouhodobě nejčastěji hledáme obráběče kovů, tedy šikovné a technicky zaměřené kolegy do výroby.
1: Když u vás začneme svou novou kariéru, jaké dostaneme benefity?
2: Máme celé spektrum benefitů od stravenek, kafeterie, podpor jazykového vzdělávání, nadstandardních příplatků za směnnost, bonusů až po celou řadu různých akcí a aktivit nejen pro naše zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Zájemci o práci najdou aktuální nabídku volných pozic na webu strojarina.cz a novinky ze života firmy, zajímavosti i informace o našich aktivitách pravidelně sdílíme také na facebookovém profilu John Crane Czech, psáno anglicky.
1: A závěrem, co byste chtěla, aby se našim posluchačům vybavilo u názvu společnosti John Crane?
2: Přála bych si, aby si pod značkou John Crane představili stabilního zaměstnavatele a především tým skvělých lidí, se kterými je radost spolupracovat.
1: Říká personalistka společnosti John Crane Pavlína Pavlicová. Děkujeme a těšíme se na novou kariéru.
2: Hezký den.
1: Reklamní rozhovor končí a my jdeme na další hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná, srážky ojediněle, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: sobotní večer 29. srpna přebírá žezlo a víkendová zábava na našem rádiu jede na plné pecky. Za chvilku společně projdeme pikošky z regionálních webů a hned potom sázíme další pořádné hity. Buďte s námi dál, pěknou sobotu a hezký víkend všem.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
6: Metropole.

0: už dlouho
1: a máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ahoj a dobrý den. Víme, o čem se píše na regionálních webech. 5 stříbrných stříkaček a desítky kulinářských zážitků nabídne tuto neděli oblíbený festival Chutě kraje. Tentokrát je v prostějovských Kolářových sadech. Návštěvníci se můžou těšit na vaření s kuchařskou hvězdou Markétou Hrubešovou, koncerty Heidi Janků a desítky stánků s lokálními specialitami. Více na webu chutekraje.cz. V Olomouci na Nových sadech otevřeli unikátní kulturně edukační centrum, zkráceně KEC, za 138 milionů korun. Budova poslouží nejenom jako nové dílny pro Moravské divadlo i filharmonii, od září tady vyrostou i noví osvětlovači a zvukaři v rámci oboru jevištní technologie, píše iDnes. Ve Vyškově rozsáhlá rekonstrukce zámecké zahrady pokračuje a je za desítky milionů korun. Návštěvníky už teď potěší opravená lodžie, nová kavárna v domku zahradníka i spoustu zeleně. Slavnostní otevření bude 12. září, píše Vyškovský deník. Teď už víme, co je nového na regionálních webech a pokračujeme. Hit za hitem, hezký víkend.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc sebe.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop, hudba non-stop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Lute je australský producent, který v drum and bassové scéně přináší svěží zvuk a energii. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe na první takt a nepustí. Lute umí spojit rychlé beaty s chytlavými melodiemi, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje metropole. Netsky je belgický producent, který v drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Netsky umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání už jsme pro vás v uplynulých dnech měli plno cyklistických tipů. Ale pozor, nikomu to neříkejte, protože teď přichází na řadu něco tajného. Vydáme se společně na místo mimo hlavní turistické trasy. Přichází tajný tip od našeho cykloexperta Jana Machovského, koordinátora cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den, Honzo.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den.
1: Vyrážíme kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné. Pro jaký typ kol je tedy dnešní tajný tip ideální?
2: Trekové a horská kola bych doporučil.
1: A kde to začíná a kde to končí?
2: Já bych doporučil nezačínat úplně v Zábřehu, ale kousíček se posunout až do Lupine, tam zaparkovat a jet směrem na Hněvkov a tam uhnout kolem vodní nádrže do Růžového údolí, projet celým Růžovým údolím až do Svébohova, kde ve Svébohově vystoupáme, tam bude asi příkrý kopec na Nadhlednu, která je na kopci, která je krásný výhled. Pak s ní si jedeme dolů a dostaneme se až do údolí říčky Březné. Pojedeme krásným údolím, doporučuji v létě, je tam chládek, je tam nádherně, až přijdete k Drozdové pile a zpátky do Hoštejna a končíme v Lupine. Krásný cyklostezky a jeden malý kopeček na Nadhlednu.
1: Co všechno po cestě potkáme?
2: Potkáme vodní nádrž, potkáme Nadhlednu, což je vlastně rozhledna, ale jmenuje se Nadhledna, potkáme řeku říčku Březnou a po cestě máme i zajímavé gastro hospůdky.
1: A naše posluchače se právě teď u rádia ptají, proč jsme to uvedli na začátku jako náš tajný tip, takže čím je tahle trasa výjimečná oproti známějším cyklostezkám?
2: To Růžové údolí je krásně stoupající údolí, které my budeme stoupat, až přijdeme do toho Svébohova, bez aut, ale to údolí říčky Březné ještě hezčí, tam v podstatě nejezdí auta, rodiče můžou být vedle dětí, je to krásný asfalt a Nadhledna, to je příběh sám o sobě, zvláštní rozhledna celokovová s krásným výhledem na Jesenicko a rovinatou Hanou.
1: Tak šlapněte do pedálu, objevujte místa, která možná ještě ani neznáte, my jsme si právě teď představili cyklostezku kolem Zábřehu, kolem Růžového údolí i údolím říčky Březné a naším průvodcem byl cykloexpert Honza Machovský. Děkujeme za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou, potkejme se v krajině Olomouckého kraje. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trends, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Nové působiště bude mít Olomoucký úřad práce. Na podzim se přemístí z nevyhovující budovy v ulici Vejdovského na třídu kosmonautů. Dostavba nového sídla vyjde na 324 milionů korun a dělníci ho dokončí do konce srpna. Nová pobočka úřadu práce v Olomouci by měla začít fungovat v listopadu, kdy se do ní přesune zhruba 300 zaměstnanců. A kvůli stěhování z více než půl století starých prostor bude úřad pak na několik dní uzavřen. Informují o tom veřejnoprávní média.
0: Přerov aktuálně.
2: Na změny nás čekají taky v Přerově. Plánuje se rekonstrukce restaurace v Přerovském městském domě. A to za 38 milionů korun. Záměr schválili radní, dále to proberou zastupitelé a pokud projekt projde, práce začnou příští rok.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na světě existuje přes 6 tisíc známých minerálů. No a teď ještě o jeden víc. Vědci z Olomouce a Ostravy objevili v ostravsko-karvinských dolech dosud neznámý nerost. Dostal název Králíkyt na počest geologa Jiřího Králíka. A tento králíkyt se nachází na solných krápnicích hluboko v dolech. A protože je tak malý, že není vidět ani pod běžným mikroskopem, museli vědci k jeho zkoumání využít částicový urychlovač synchrotron.
1: Sport.
3: Nedělní fotbalový svátek nabídne atraktivní podívanou hned od 15 hodin. Tak třeba v Králové vyběhne na trávník proti Náklu exligový matador Jakub Petr. V 16 odpoledne pak ve Velkém Týnci vypukne souboj dvou obávaných ostrostřelců proti Kožušanům a fotbalové bitvy se rozhoří taky ve Velké Bystřici, Troubelicích nebo Lutíně. Přijďte si užít parádní fotbalovou atmosféru a podpořit svoje hráče přímo na hřiště. Počasí je tu poslední srpnový víkend. Nejlepší muzika pokračuje.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víkendové počasí zůstává letní, v neděli bude 24 až 28, na jižní Moravě i 30 stupňů ve stínu. Jak to vypadá s novým týdnem? V pondělí ještě teploty vyskočí k 27 stupňům. Od západu během dne a večera dorazí nové přehánky a bouřky. Od úterý do čtvrtka bude obloha převážně oblačná až polojasná, srážky ojedinělé, ale připravit se musíme na pozvolné ochlazování. Rána budou chladnější, teploty kolem 10 stupňů, no a už tu bude září, přes den maxima 21 až 26. Ale pořád docela slušné, co myslíte?
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
4: I learned to embrace the dark. And now every time you

tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B v dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou kapelu Rudimental, která míchá drum and bass, soul a pořádnou dávku energie tak, že jejich hudba prostě nezná hranice. Jejich skladby jsou jako pořádná party, na kterou si pozván, i když sedíš doma v obýváku. Rudimental umí rozproudit dav, ale taky zahřát u srdce, protože jejich melodie jsou plné emocí a opravdovosti. Tahle kapela je jako kamarád, co tě vždycky podrží a

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl je svěží, dynamický a plný emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje